0: Milí poslucháči.
1: Pátria rádiu. O Slovák rádiu nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.